Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Plavím sa loďkou, plavím sa po mori, plavím sa sama, veď som námorník. Plavím sa loďkou, plavím sa na rovník, kamošku rybku, klebíkom na krv.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

všetko rozlieva, ale rád sa usmieva. Druhý má rád sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretí ten je trošku bledý, stále v kúte tíško sedí.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Hej, Batida, máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa to deš!

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

začne, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada,

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Počkat, ještě jsme zapomněli na husí kůži.
1: To jsou přece zimomriavky.
2: A kapesník, vreckovka.
1: Korčule,
0: brusle.
2: A karfiol,
3: květák. Zkrátka.

0: tanier vyberte a varechov mi riadne halušiek naložte. Najem sa ja, mliekom riadne zapijem a potom uvidíte.
1: Tak dobre. Stačí?
0: Mamka, povedal som plný tanier. Jednu lyžičku dáte a myslíte si, že mi to bude stačiť?
1: Ja nedbám.

vlčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na ňo číha karkulka. Karkulka ho zastavila, plány z neho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojojoj.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.